Božná Bjaršec, zaso tam sejdžu a ja tu zaso stiju a so veselu, zamožu vás překvapič, abo spíš prajč, što nás, nám, nás veseli dženca rano, štož húžbu nás tu pahač rano došeši. Kristín Mučarec. To je Michaela Melzerová. No a tyž Ištvan Kobela nás veselí hač do šešich. Ale vie zaseda tyž mezinárodná hudžba, kajž nietko le tule Aerosmith and Young Blood, My Only Angel, tyse môj jeničký Janžel, kajkaj to romantické vuprajenie 5 hodí 12 je dobrý start. Do džensnišie punčele!

0: možu ani nepráč, ale rada hajpraju k našim serbským bošťam, kýž ma nitko na bošeščích Katka.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinkova bude přichodna spolnomocnjena za serbske náležnosće Evangelske krajne cirkvi Berlin-Braniborska Šliska-Hornja-Vužica. Ju zapokazaja do tutoho zastojnstva na zromadnym evangelskim cirkvinskim a domizniskim dniu přichodne konstitucjenja v Ojerecach. Nimo toho cedža vjerivi zromadnikem še s Božim odkazanjem svečić, kajštiš vjeđeni po starom vojeruskim mjestče doživić. Jeden z verško neđelu buđe korzu konjacih zapšahu do spal, džiš vočakuje v občelniku zromadnost a serbska besada, praje vojeruska županka Gabriela Linakova. Svečenske kemše z vojeruskije janskije cirkvije serbski rozvoz originalnje přenošuje. Zazbje do 5. leta kulturnije zarode Budešinje je sobotu vjaca hač 100 ljudi doživivo. Duo Helena a Jan Brizan Heduškec je predstavio svojske, nemske a jenželske spjeve na zarode serbskeho ludova ansambla. Od letuša maja na zarode rozširenu kuchnu, tež jevišćo bo hinak zarjadovane a vumjuče a vumjuce raja netko z kulisu staroho mjesta posadku. V Brezovce v Dževinske gmenje so njedoša gratonja vonjovije vobore dale vuživa, a jedna rumnosč so runje za pjestovanju přetvorja. Přidatne k vonjovobornom rumam napšikvat za dale kubvanje nastava tam rum za kreativne zabire pjestovarskih djeći. V postupje tvarskih dživu na minjeni kmenske rađe informovahu. Tu kvilu hišće sucho tvarske dživa a vopmjetkove dživa dale du, a na sanitarnih připravach so hišće dživa. Komunalna pjestovanja sti podla starije vonjovije vobore, no a gratunja bu direktne napšečena tvarjena. V vobvuku inicijative SEŠ, Sič serbskih hučbnikov, zetka so sobotu Lipsku njeđe posta serbskih hučbnikov a hučbnicov z Lipščanskeho regiona. Ich bije jako vonoorganizator Jakub Grul pod hesvom Urban Serbian Sounds na vumenu přeprosu. S dobom predstavichu mnoze nove svojske serbske vučbne produkcije. Tak vustupovaše mjestrujem duo Valborga Vaučic a Izabela Kodunska, kajštiš Luisa Naukec pod pseudonimom Knittl. Dvije dževaničce vjenovašte so tvorenju fičera za radio a rekonstrukciji hižo zubenih serbskih reju. Magdalena Šeferec od Kuluského jehanského dobarstva je se včera ceče leto pospochy titul Sakskije mištorky v skakanju v Holešovské Dubrovce vodobila. Na turnire v Holešovské Dubrovce su konstitucjenja ve viace hač 23 prúvovanjach sakskih mištrov a sakske mištorky ve všich starobnych klasach zvieščili. Nesvačanske jehanské dobarstvo je s tým hižo ceči kroč pospochy sakske mištorstva disciplínia skakanje převedlo. To bych upovies, če kotrož nam magače tež na naši internetovej stronje a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S tožto svončkom štartujeme do nového dňa a do nového týdženia. S popodňom pak přiberaja potom tiež mročele, vostane pak cíve džin sucho, a to při maximálnych temperatúrach 24-27 stopňu. K tomu smijeme dňa tiež trochu vícika, kotrož přinže z juha. Tiež v přichodných dňach smijeme svonco, ale tiež potom tožto mročelu k tomu. Tiež pokapač soma, a to hižo júce. Či vesli potom ponodženstnišemu trochu spadnje na 17-22 stopňu, a tiež sredu a štvrtk vostane dale neobstajne so svoncom, s mročelemi a tiež s nekotrimi kapkami dešča.
0: Keď sa potajkým hišče raz lečný džin prave so nasrebač svonca, a potom Katka, hej, bude trošku...
2: Znajmenša na meteorologu, tak ľubia. So dešť vopročo všinže, za to vie, za tú žanú garanciu nemáme.
0: Ale môžu na kúži pať veselý boj, jeli môže příroda tiež raz vodechnúť. Na drohách šitko dere beží, brzka če žané necú, tu iš nám rade zdieče, jeli nešto vúľadače, číslo však znaje, če bude

0: Lutschin 7.40 aber die schrade přes četou funkciu damotni app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: A nie tylko ona zaspiewa. Stawacz proszu, becz po na poszeszczycie.

0: Bečo džin vosama štrce čije, nitko pak so prošu nic nastrožič, kečbu? Uj. Haj. Takle to klinčeše sobotu na Mönkec vúce Budyšinje, jako so tam džiči a mordžina vokre za lohko atletice v ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočo, nimo nových mezvočo na vokreznym v ubydžovaniu, bychu tež nikocik iš Serbia vieza znaja, napšikvat 12-letnú Helenu Brezanec ze Smičkec, kotraž môžeše so přes dvie prene medali veselič, zvote medali.
1: Ja trenujú v Kamencu, nekaj bozo jedne leto hakle trenujú, also šim zak to, to je nekaj moje cíče v ubydžovane. Also dženca se ja v vysoko skoku cíče mysno bo, a v šprinče tej cíče mysno. Ha, ja sa ja spokojím s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m zwotu medalju. A štachlowym biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesci, a na 400 m se Marta Mirčinkec zvotu medalju wudoby.
2: Za mňa bo prom cíle dera biežalo, ja som nekej beto 100 metrach, som ja druja vodova, to by ku škoda, dokož som ja mnoha jara mauký vodstok na to prinemistno mňa, a 400 metrach som ja prinemistno dobo. Hej, 400 metrov jo šetce také dračovaná, dokož jen dobi šun jara spíšne biežič, ale de kitro duo, also gus šes jenu menšinu, hapon join potom jara hoto, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tiež diskus sa metaše, mawe dačele, tu si Anneli Kumarec, druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stojšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstidženia za džiči a mordžinu v lohkoatletice na Mönkec vúce Budyšinje. No až tu štiež ráde spíšne beží, to je psyk. Zádet iš za zajacom, abo dalši zvierinu, tu iš praj mich odsuš, zmi psa za pas. A to 10 menšino, to 6. Dobre ranie přijem moj Katka a Jakub.

0: 6 menšino do 6 je.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca ráno Mirčin Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracujú a přivožujú svoju moc podarmo a nevúšne. Takú skôržbu namakáme podľa profety Jezaja. Přesvapenie a beznádžinnosť tutoch biblických slov, kýž buchu ako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, trekujde z nás sobu začúvať zamože. Začíš, že sa šaprovca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nádžele, abo při osobinských přerezačach, stano samo ište bude boli, dešli proste zrzčenie. Přesvapenie vo neradženem, přitruží so ište niv, abo žarovanie, vo návožovanie moce a proce. Cíl myslene, a temu ište brojene energie, ktorož bychme za druhé vici muli trebač. Necham so kroblič tute sua na nás počavovač, jako bychme muli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirunovač s duntom, aj koho poprom. Sua uva tak menované Boží otročk. Hač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skere symbolova postova, o tým so ani teologoju, ani výrivi přes jedni nesu. Kunsti je prinotne sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božov otročka. Štúškul je, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je závierno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budúšina, nadoku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Pečo džin, dom šešča postaje. Dobrá ranie, přijemoj. Katka, Jakub.

0: Weiburg am Auge zu Wossom. Menschino boschisch. Hier an Nitko Podamisser, Rosomanie, Psychotnich, Menschinach, do Budisgeo Starreo Miesta, a dona Zarodu, Serbskeho Ludoveho Ansambla, Damschak hier Sabatu, Duo Helena, a Jan Brezan Heduschkets, Zahujiu, a Riat Konzerto za Litušu Sezonu Zahaju. Litsa je tak, so ste jebischo tam, na Zarodje SLA, na miestnem Budki, Jeschis so hevak pičo předavavo. Publikum vidži, tak rec nitko jevišćo, a kulisy staro mesta po zadku. K tomu prajtaj Helena a Jan.
1: Hej, celo spontane muže, a neke rec, so bišo to poprom du celo přijomne, v tej nové variantče jen so trošku mu ladač, to, co tam také na mosti stane. Ja se musím za tiež, když na mosti sú, je to tiež lepe. So oni vidžo, što tu, jo, to snadno tie dobro vabe, no jo. Hej, to neke tenčkeš muže, k tomu prajtaj.
2: Misa ta ambienta čišera lubi. Ono to rune také tun čas, že svunco su koha kulturna zároda je vulku prucu navožovala, to rene vupešiť ze svetcu, s tými stulčkami jo, také to vupada kaj při morju, to ta ambienta, kýž mi upřece zase činie.
0: No vidíš, a za cí menšiny sme nám znova kulturní zároďe serbského ľudového ansambla, što tam nového seda, što sú nanoj stajli, načo sme sa veselíč, nedám vám to rozpravujeme.

0: Nietko pak Žan Tekno tu serbskim rozbosu. Nie, nie, 6 hodin 24 je.
1: Policia z G.
2: Češkenje zbožo s jacorými zranenými je so stalo sobotu na večer Kamencu Ježovie. Tam je 2,5-letná šoférka Audia z total neznatie příčiny na napřečovnú jistnú zajeva. Přesto šmony so busa i veku potom zrazu frontálne do zády jedúceho busa fovia a do jednoho motorského zády fovia, tyž tam so viace vôvinič nemožahu a Bumies VW-om a škytne planku buča za tu sienne. Zahvidnú vaka nezboža a je 60-letný sobu jeduce bušte Češko zranenaj jeju s helikopterom do korunie transportovachu. Vodžarka VW-a bu lohce zranená. Vodžar busa a motorsky vostaštaj nezranenaj. Vicna škoda učini 100 000 euro a droha bie 5 hodinu začinená. Ve viacoslubnom domie v Rakecach je so sobotu večer palivo. Veľa voňových voborníkov prikvata hašeč z Rakec, z Psovio, z Nesvači, dva z Rajvic, Rožanta a tiež z Minakava. Tak sú vohinky špie pinc v úderiu pod kontrolu dostali. Po dotelnom stavie nebu nikto zranené. Potom, zobu cúvy dom prevetrované, môžachu sa vopedlerie zaso do svojich bydlenia nauročiť. Policia je 6 let dokumentovala a slidži dla možného češkého zapaliarstva. 500 000 euro škody nasta. A v budušenie je vopit 34-letný kolesoval sobotu noce padnul a sa lohko zranil. Jako policistča prikvatachu zviesčichu pola neho nimale 0,9 promilu alkohola.

0: 6 hodzin 2 postaje. Sobotu sú so hudžmice z Lipšanskej vokoliny v obvuku iniciatívy SESH Sič serbskih hudžbnikov Lipsku zetkali a tam prezentovachu tež tožto z nich nova produkcie elektronických spevov ze serbskimi textami, Katka.
1: Hej, bych jeden napríklad Kruchy Valborgi Vaužic a Izabele Kauduinskie, oni však vystupuje ako duo, tež Luisa Naukec novú hudžbu prezentovaše svoj nový serbský technokruch menúce. Přeprosil by hudžbnikov Jakub Grohl a toto zetkanišča CIMT je to Centrum za imersívne médiové umiestvo, za hudžbu a technológiu.
2: To je rum za hudžbné experimenty a tohle som všelakých umiestvo přeprosil, tu nešto činč a pokazať, takže tiež jen romadže přinže, romadže tiež hudži a vice pokaza, majem te možnosti tie na umiestvom polu so umieniť. So tu zetkáč v nem novom rumie, rumie, kýž nie je tak zjazané so serbským, ale kýž přes to možný tiež je nový vid na serbskú kultúru dostať.
0: Praj Serb a Lipšťan Jakub Grohl do koncertu z elektriskej hudbu a serbskými spievami a textami vo sebe skýčach v opetovariam tiež divanice, Katka, abo?
1: Celé pravie Friederike Mormann napríklad pokazáše, kak produkuje so feature za rád. Je to vosibita forma dokumentariska přinoška. V Dživaničce dživachu zajemce vosibie se zvukami brunicujich jamo v Užice. Vážne za dobrý zvuk by tu ištejš akustiske techniske vôrtovanie koncertného zetkavanišča, kotrž je neušitná a vosibite, kež Jakub Grohl praj.
2: Tun zvuk přinže ze šich stranu. My máme 22 vôrcere čaky, a teto zmožná, so všinže ten zvuk od záde, od prytku, od horeka, tykus od delka. Dženca ten prvný koncert od Valborgi a Izabele, to budeme to tý zasadžiť a to klinčí potom kajš v jednej cirkvi.
1: A Jakub, je tož ako sa rečo vo dževaničko mají. Tež rejovanskú dževaničku tam miachu, tutun vôtovaštaj Gregor Klim a Teresa Jakobsova. Pokazachu sledženia a rekonstrukciu hižo dávno zabitých rejovanských spevov a krokov.
0: No vidíš, nieže pousta zájemcov je zariadovanie vopetalo v Lipsku, hudžbník a vône organizátor Jakub Grohl je na koncu jara spokojom byl, kaž sam praj s prvným sečovým zetkaniom serbských hudžbníkov v Lipšťanskej končine. Što takhle šitko nedáva. 6 hodín, 5 a pousta je 7, nevodače 5 menšinov. Dosedem ich tak je prav oko. Nietko pak nás zveselí. Mirči Metzlich, štujš, štujš vidieč mám, nech nám zaspieva.

Liebe, mir das se poznat scho kuže nas nas přeje tutych dniach, nedom bosom menši no bosse de mich je. Hollywood, kujde z nas znaje, tun aber tamne samo tež Bollywood, to je filmová industria indiske, a faluje hišče cici kraj, kiš ma druhu najväčšu filmovú industriu po celom sviče, a nie to nie je Nemska, je to Nollywood, z N, Nollywood. Nietko ište kraj pýtame k tomu, kýž sa to runia z N započína, ale pokiu, vone kraj je Africe, z N, a menuje sa Nigeria. Haj tamnejším Lagosu je druhá najväčšia filmová industria po Hollywoode zasedlená. Štúby to veriu, až nový za to tež znajeme Girlywood, Zorec a svoje staré miesto, sa tež filmovcam z celého sveta ľubí, ich zahoria. No a burze tam Zorecu zaso vujku filmu produkciu zmeja a pýtaja k tomu štatistov a komparzov. Štú, što, kak a dže? Nedom rozosu vám to povedám, kotre ľudži tam vo sebe pýtaja za produkciu Zorecu.

0: Snorkajki to paradis, gdyż możesz stańczy zwoża sportować, krótko po biedl knawa samie.
1: NDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
0: Z Janom Reariom.
2: Po skakanskim prówaniu klasy L w Holešovskej Dubrovce w obwuku sakskich mistrzostw by kruščanska trójka Florian Zarodnik, Křesťan Zarodnik a Brita Zarodnikova bezpośrednie po skakaniu w wukonie kruščanského dua Jecharia Křesťana Zarodnika a 10-letného Valacha Veritasa diskutovala. Všetci cio pokazachu vistu nespokojnosť, tež Jechar Křesťan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich, dass der Reparatur, dass du da jetzt hieße Reserve, ja, was bei dir, der Schack Bonas wohne, den sein Training war Parcours, die sind sie leer noch eine Routine, dass sie CSC ist da, bitte, mal bei ihm, da besuchte Schäkiewicki, Gott, die Buru, Prost, du willst die Lippe von Gott.
2: Wurde 29 startowacer dwójko w obsadzistaj Valach Veritas a jechał Křesťan Zarodnik 16. miestno. Koponske wuslitki, w krajnej klasie stafla Wukot je rezerwa biskopičanského KT08 ważny duel przeczuło zestupy, przeczuło kopariam z niemskich bazlic C0 dobywa. W okresna wyższa liga Sokoł Ralbice Roki Horní kraj Sprewia 1-1, rota Sokoł Aleksandr Wauda, a drohotka Ramno, sportowa jednotka Kruščice 2-3. Hostčo z Kruščic bychu w biju 15 menšinu w prinnim počasu 3 razy trechili a 3-0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Koparske wuslitki z okresnju Ligo 1 a 2. Rezerva Rakečanského sportového tomarstva je doma s 1 przeczuło druhému mustvu SJ Kruščice dobyła. Rotak 1-1 bieza SJC Robert Materna celiu. Riane úspěch 2-0 svečachu čera Radvors Bulkopario doma przeczuło rajnemu zjednočenstvu Vás Bibel Kumc. Po přestavce trechištaj za hostčičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov su hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbyło prynieho koparského mustva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicach przeczuło hostčom z Haselbachtala dobyčerské rotaky snadnemu C2 docpil a to v 4 a 90. menšinie. Do toho by Sarniančan Štefan Bénč dvojce za SJN Vurunau. Dvaj rajnej dni dokonca maja pak Nebelčance kopario dále dvaj ličakaj zastatka na načelnika na koparskú rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7, počas 0-5.
0: Jan Reater bie se športovými vúsledkami, no a tež serbske lohkoatletky. Dorost bie vúspešne, tež jim chceme sondom vinovač a rozpravieč 7 hodžín 20 je.

0: Nětko pak so prošu nic nastrožić. Geč bu? Uj. Haj. Takhle to klíčeše sobotu na Mönkec v Uce Budyšinje. Jako so tam dječi a mordžina vokre za lohko atletice v Ubydžovachu. Tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje. Nimo mezvočo, nimo nových mezvočo na vokreznym v Ubydžovaniu. Bychu tež nekocikíš Serbia vieza znaja, například 12-letnú Helenu Brezanec ze Smičkec, kotraž môžeše so přes dvě medaly veselič.
1: Ja trénujem v Kamencu, nekaj bozu jedne leto hakle trénujem, also še nic takto. To je nekaj moje cíče vůbidžované. Also dženca se ja ve vysoko skoku s cíče mysno bo, a ve sprinče te cíče mysno. Ha, ja se ja spokojím, byste.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wudoby se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m złotu medalju. A štachlovem biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zaujesči a na 400 m se Marta Mirčinkec zvotu medalju vůdobě.
2: Za mě bylo prom celé dere běžalo, já jsem někdy byl do 100 metrách, jsem já druhá vodová, to bylo škoda, dokud jsme já mnohé jara mouký vodstok na to prvnemyslnou a 400 metrách jsme já prvnemyslnou dobu. Hej, 400 metrů je šetce také dračovaná, dokud jenom dobí šun jara spíšně běžet, ale ty kytro důl, also kusčes jenom menšinu, habon jen potom jara hodou, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tiež diskus sa metáše, mave dačele, tu si Anneli Kumarec druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stojšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstidženia za Gigi a Morginu v lohkoatletice na Mönkec v Uce Budyšinje.

0: Šesčan, alias James Münch, sa tu praša serbským rozvosu. Na čo horde by čnos, nano na to, što sme konc týdňa takhle doživili, šako je so konc týdňa tu išto stavo, vie Katka Pöplec netko tiež našich poješčach na po dževečich, na po osemiche. Dobro ranie.
1: Serbský rozvos. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Slepjanská farárka Jadwiga Malinková bude přichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelské krajné cirkvi Berlín-Branjeborska Šleska Honja Vúžica. Ju zapokázaje do tutoho zástojnstva na zromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu přichodné konstitúženia ve Vojerecach. Nimo toho celča vierivý zromadne kemše s Božím odkazaniem svedčič, kajštiež viedžení po starom vojeruským mieste doživič. Jeden z vierškov nedželu bude korzu koniacich zapšahu do spal, kdež očakuje v občelniku zromadnosť a serbská beseda, praje vojeruská županka Gabriela

0: Veronika Kalinutschcena. Krótko po cibidlki na wosomie, a hudźbnie, dže tež nětko tule serbskim rozvosu dale.
1: Tu a ja, tu a ja, štrajiva.
0: Mestem šak zaklinči budušinje hižo 5. leto. Najšelakoriša hudžba na zarodže serbského ľudového ansambla. Tam su sobotu na prvný koncert riada kulturna zaroda přeprosili a pozadku je slyšeč duo Helena a Jan Brezan. Hej duškec. Jace hač 100 ľudí je si pri krásnym vedre kovanie svonca budyšenie z hudžbu ľubič dobo a štujše hiža raz na zároče pobyl. Tún vúľada lieca hinaše rozriadovanie. Matej Gisvok je so k tomu z vophospodáriom Sundownerovej bary Benom Brezanom rozmoviau.
2: Lica, tu je to nové tu tež na tu tež zároče srbsko ľudo ansambla a potom tež haj Sundowner bare poprom tam tež bara ste, tam je nitko je vyšto a nitko vaša bara je na hinaš misne. Beno Brezano, vy máte tež kuchnu ešte k tomu, čo dla tu tež zmine?
3: Haj, ja môžu sa jara veselíš přesto, že je tu na ansambl a tež ta zaužba, ktorý je to co areál tež súša. Tu covicku tak podpiraja, te su ju jenu kuchnu nutzvarili, tak so môžete sa ansambl tu samoj vúživať, ale za nás je to vysa ta lepšina, takže nikde môžeme mu tu hitu. Našu hatu nikde druhé stajč, nikde ho horeka a tam ještě nikde ta hita stava loni, tam je nikde te jevišťo a s týma je nien veľa rinči vúľať, tež na te miestno, te kumštlove, te umělce to stěhá před tým městom a to je vizuje jen rěný obraz.
2: A haj, rěný puče a rěný obrazy tež máče, když jen lada na vašu liščinu poskytky máče nitko, haj koktejle, pivo, nealkoholické napoje, kajže zúčené, ale što tež nitko kuchna, jak se může?
3: Moniky například jsme započeli neplemi, abo nikolce tež praja bírne a lane volí a tvarou. Mo mamo koki, mo mamo kubaski z Kamenca a budovski žonob. A ja chcem še bowls poskyčiť, ja chcem týmo taký halumi do takého airfryera nutsun, čo máš, čo sa stane. Vopšie na týždňa budeme ju dále natvariť ten program.
2: Da, veľa úspech sa tiež do tejto sezóny.
3: Super, utromne, Jack.
0: A ja, program kultúrne zárody do živiče stajne na sobotách. Finále a zakončenie vone riada bude potom 29. augusta s vústupom skupiny Jank a Hanka. Nietko pak tu serbským rozvosu vústupí a to so veselú Ištvan Kobela, kýž nám zaspieva Jesač menšinou do vás mich je.

menšino. Povas, Mihaj Lubiju, to mi jako zastonice ruce pone dživa na svojskim revire, dokelž je tam muž randalíroval. Ha, 41 letne je se tam na lubijský revír podal, dobeše tam najprv pak raz čakač, a to je tak merzaše, zo je taflu z pfotatónu, potom tež auto policie vopškodžil a chceše tutem auče tež hišče spač. No hej, dokáž pak nie chcú auto opuštiť a dokáž nie sa tiež zmiroval. Sminietko pola policie spinkač, nic auče, ale za švédskými gardinami. To by to ešte lustam, pola zastojníku Lubiju. Hač dremiachu druče vevúžice zastojnice rúne také merzania, to nám Katkom, Katka nedom povedá tu serbským rozvosu, dešťuje rozprava policie.

0: Przedstaj ich mnoze noa swojske serbske učbne produkcije. Tak wuste Porsche Mierstruim, duo Walburga Vaujic a Izabela Kaudinska, kajstisch Luisa Naukec pod pseudonymom Knittel. Dwie dziewaničce wienowaszte so tworeniu feature'a za radio a rekonstrukcji jużo zubenich serbskich reju. Magdalena Šeferec od Kuluského jichanského dvorstva je si včera cíče leto pospochy titul Sakskije mištrky skakaniu v Holešovské Dubrovce vudobila. Na turnierie sú kunst týdženia ve viacač 20 prúvaniach sakských mištrov a sakské mištrky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jichanské dvorstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy sakské mištrstva disciplíne skakanie převedlo. To bych upojezdče, kotrž namakače tež na našej internetnej stronie a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
0: Nás očakuje spočatne svunčný džin, popúdňu sa potom viac a viac mročelu přidruže, vostanie pak sucho, kež meteorológovia minia, a to pri maximálne 24 do 27 stopniach. Džin sa zmieme skýre svabe vecik a tu mšinže z juha. Júce zmieme trošto mročelu, tiež pokapač soma, popúdňu drevisča nám tiež nevedro, a to pri 17 do 22 stopniach. Sredu a štvrt kvostne dále nevobstane, so svuncom, ročelemi a švielemi, temperatúra potom dále spadne.
2: Kečbu na našich drohách, kečbu na A4, nás mier Drežane, mier s honým vujezdom a pošovom, tam by nezbožo v Tvarnišču, tam na kúče pa trošku viace časa zaplanovač. A4 bliskače mám, chceme raz vodživač, napríklad prinistej Zejicach, tam sú da drohé fota, tiež na Bíšišča Dživedžesač, Bielšecach sú da drohé fota, nás mier Budestece, A4 Frankobrod, nás mier Drežane, mier s Zyroškom Drežďane Zapad a Drežďane Staré Miesto a na Bisto 8 a 70 mes Lubijom a Oberodervicom, potakým ve Vúžice mina bude 3 a potom na 4 ište 4 Bliskačo stia. Tuž vám dobrú a viestu jezbu přejemoj tu z budyského studia Katka a Jakub.
1: Serbský rozvoz.
2: A to 4 po napodževečích romáže z Dr. Taste, kýž nás netko převodža. Znamenča, cimenčne do serbským rozvozu.

si bedlki na dževeč jenu, a to pokukneme do Braniborskeje a na jednu prapremieru Jana Cyša. Tutu vosvečichu na 26. festivalu nowej hudźby Intersonanzen w Podstupimie. Tam dožiwichu zaradowanie w najšlakorišich formatach. Koncerty z viace hač 20 prapremierami cirkonie, a koncert štvrtvečer w Muzeum Fluxus Plus Podstupime zahají so ze spivom Jana Cyža na text Redewendungen Kita Lorenza w interpretácii sopranistki Pia Davila a svojenskie hudžbnice Neža Torkar na akordeone. V obie hudžbnice ste viace kruč vúznamenené interpretce klasickým hudžným živeniu kruče zakotvení a vážne aktérce na polu modernej hudžby a publikum je prapremierne predstavenie žortného texta texta Ligta Lorenza a prapremieru Jana Cyža dere přiuzavo a sa komponisti a vumiočam s lustným a dlhým vutraným přikleskom čakovavo. No vidíš, potak jem sme tiež raz do Podstupima pokuknili, tam mieše Jan Cyš hudžbu prapremieru na text Kita Lorenza 8 hodín 7 až 40 je.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastu. Vzáskega programa.
1: Ljubuješ bajky, ljubuješ očka a gociky? Tak, ako Katka, snaž ma mama cas je jednu přecetaš?
2: Mama, ulicu još ty mi bajku?
3: Ok, pojšu. Kšietka žijen v Cdenka Millera. Ráne svinsko kšietka víta. Dobre zajčo, južo svíta. Gledaj, hulaže v postojce. Ten kroni. Ale svinco jo gobuži. Naskoki jo uperane, umyte aros cesane. Huma zubnu ščotku ve kvašku a gledavko, ne, a zubnu pastu. Ach, toto jo?
2: Pauk, die Spinne will ihnen eine Schere geben.
3: Aha, nekak, ne? Viele živa v gumnie caka, liebta šišči karkus flaka.
2: Oh, zwei Marienkäfer. Du warst, Linsko.
3: So, den gledame, so wenn den Gschirt ve gumnie zinni. Duce svodku marchwe snieda. Gusinsa nan jogo glieda.
2: To.
3: Tam jo ta gusinska. A ta marchwitska. Hoko v chvodkovatem rožku pšerujoven zimju čošku. Gaš svinickam vedulijo svodne jagodki ven smijo. Co tam ro jagotujo?
2: Ta ubiga.
3: Jo, ne, dokoliv švůse runa destrujo.
4: Juž su pôde miezgovate, cervěne na svinsku zdriate.
2: Genau.
3: Nitme, že je žníš a sjistču.
4: Za to šíške pjekorinje manint dobre pogostčenje.
3: Hopši za ten majski bruk, ne?
2: Ja.
4: So. Pönce vali pote ježi s ponem brjuškom na bok neži. Osmarca.
3: Okej. Pen drugi bok.
4: Njo co tluste byš ak banja, to god laven vokus ganja.
3: Ho, celeš spíšnje s tým zigerikom, ne? Jo, ven duce.
4: Kupa se, až pšižo šmicka, v mały čuze slieze krycka.
2: Gledaj.
3: Kto tam ještě jo?
2: Sibela.
3: Bogove konik.
2: Bogove konik.
3: To pši švrce a gleda. A hujo konc.
4: Do postojky nocka vua. Mocne kšietk nint rietne cua.
1: Jo, mocne kšietk nint rietne cua. Ako vy nint oteke, ľube žočka a gociky, žišoniach a pietk se zase slyšeme. Pencaka dalšna bajka na vás. Mejša jasovi tyžin.
0: Raz, dva, tři.

0: Vejne nasveše su šuži, velika tema, luže se starost, čiju muco obhradaš s krizami. Budešenje jo se gano založiva Sarska mirova inicijativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemce prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzreniva.
1: Prišlo na to zmakanje jo činjasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve ceskego boka su šake clonki selskego semapidla byli. Teke fajk pešel, vetbeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Benej sobustatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskije. Peda iniciative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te iniciative?
2: Ako prine chceme pokšačovať v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinské ujadnanie, pen ako druhý typ chceme viesť diskusiu vo vúživaniu Vúžice za vojarské zamiere.
1: Už aj toho, co Selská mirová iniciatíva mladostným pitpíru dáš, tež nekšej vejnskú službu absolvírovaš a úknikám a úknicám pomagaš, ktoré štrajkujú přešivo vejskej službie. Dalšie cíle sú?
2: Potom dále, co my pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nímskej a v susedných slovenských krajach, a se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Však sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je znamený impuls za všakovaké diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutsche Friedensrat jo pödlabil jich predseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn ihr 2005 kandidierowal za Livicu, will es Grojeskem Wilbnem Oklisu plas Weskuch Wilbu, a jo gradu obswadne, na pschiklat za Interview, kitterisch wenn ihr tekte dal televisinemu Szczelaku RT.de, kitterisch jo nimske zakazane. Pecelskiego boka jo se wiele konkretnego pojedalo, na pschiklat wytglosowanie dla obszelenia na selskim zwiżeniu w juniju w Hoschebusu, a to stwierdzenie miruich seszu. Hrnža miruwa zbudyszyna jo rozprzawila w togo, co jo se jużo stalo planich.
3: Mi by jara ważne, że ta serbska rycz tej w związku ze mirowymi temami so jewi, a dla to sam se rozsudziła, że ja ten projekt European Peace Project podpieram a sem ten tekst do honja serbštiny przełożiła. A lica sme samo druhý kroč na tutem projekte vobdzielili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme ten European Peace Project v nímske a tež serbske reči přečítali a sme k tomu tež mirové spievy spievali. My trenismo jara vile byli, jenož 20 osobov, ale to by še tola jena rena věcka, kotor jsme tam na noji stajili.

0: V sobotu a nedeljo sveže evangelske Srbe vesem žasete jubileje, a teke ešte daljšne jubileje, vesem žasete serski evangelski cerkvine žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach, a na co se evangelske Srbe jaseliš mogu to vi predikant Manfred Hermaš z Ronego, a joko mam nento pši telefonio. Dobre žen, Manfred. Ja, dla cogo jo ten cerkvine žen, ten serski cerkvine žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima cerkvima, sakske a naše šleske cerkvi tam ve Vojaracach, a to se zahopi sobotu zega dvima ze smalej nutanošče v Janske cerke Džerži Jufarka Malinkova. A potom cizamknie so serske vedženje čez Vojarece. A to je dúrecne, a to cenite Sigrun Nastalina a Werner Sroka. Potom je štyroch, mava švačizna, a potom sarska zgromadnosť skupiny Holasky. A potom je to na sobote dosť.
0: Nento sme už žil programa predstavili. Vážna akcia bužo teke na serskom cerkvinom dňu bužo za pokazanie farárky Jadvigi Malinkovej do dalšnego amta. Vyšťo viele liet v tej funkcii živali, vyšťo byli predsedar serskej prírade evangelskej cerkvie. Nento pšauzio toštú funkciu serska farárka slepem. Kak vážna jo tošta funkcia ja za serskich evangelskich Serbo.
1: A es ist tim mame saso jeden wus horeka chi našim cirkvinskim vjetnistvom so so nedam muže so bies hokolo puče na vjedomje brač a ja zatsatso sem preil to je naš cervjene telefon.
0: To muse scho kratko rozkvado vaš.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den Dleki Putsch, ches bei mit Pomschku, aber Zirkwinske Wokrese, Tschitsch, hatsch der Horiger do Berliner, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta Tschitsch, a potom je to ten Krutschi Putsch, ale ja muze prajec, to nesem ja ženje wuzival, dokoláž ja som všetké vietce mogal riadovať v našich krajzach, ktoré sme mili v tej serskej čirade a potom tiež v tých kontaktách s druhých farajemi a tak.
0: Co vyžiš o vy ako nevážnejšie nadok, nento v oko gnúšu?
1: Nej, dnes ja nento na moje posledné včetče myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelského spirvarske pčevzaja, de dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednania hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Po takem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen nento sobotu. Jo, a ten dvažaste domoniski žen bužo pen neželu, nic to jo dalšne jubileum, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske rečace tam v tem vokoku zaplečene, a vasebje tež za, su kemše za male, za džiči organizovane, a to činite jedna Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdža oni se skremzarami do Spalo a tam dava v objed a potom jeden pisane program a potom zase na koncu jedna koncna nutanoč a potom zase tuta balongova akcija, kde se vete serbskih barbach a potom četco tam zavise se jeden serski vodce nas, a tež jedna vodmulva karta, a nekotre vodmulve su juž vrčo dostali, a to so kužde raz čelazujo, tu je tam nieco vrčo pisal.
0: Wesem žasete, sarski evangelski cerkvene žen bužo sobe tu a neželu ten dvažaste domoniski žen, nic, to teke k tomu sluša, ve verejcach při telefonie jo bo predikant Manfred Hermaš z Roniko. Učabne žek, až čo nas informirovali.
1: Aj, Bože mir.

Zora by svišiła libuše Šafránková, či a 70. bostak, ta čechojská grajarka je vesibne znata za jej rolu ako popielinka ve znatém filmie Či verešky za popielinku z leta živeš na štostu Či a 70. Teko však ich dalšných filmach je sobu grava a mierze drugim ve filmie Kolja, za ktorýš jo letko pezdže dostava myto Oscara. Také je žen Zambreša láže v tom nintejšnym týženiu, ten jo srdu, vinujeme je tož muziku toho týženia. Filmovú muziku k filmoju Či leščinky za popelinku jo skomponiroval Kare Svoboda v nímskej verzii jo soundtrack celkonio instrumentálne. V českém originálu slyšeme pak jeden spiu, Kare Gott spiva svojne spivanko Žomáš tvojo genie. Tashatsk.

0: Veine nasveše su šuži, velika tema, luže se starost, či ju mucu opradaš s krizami. Budušenje jo se gano založiva Sarska mirova iniciativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coko su zajemci prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucolc uzreniva.
1: Prišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve celskego boka su šake clonki celskego sema pedla byli. Teke Falk Peschel, vetpeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šeme lojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Benej sobostatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskije. Pedal iniciative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te iniciative?
2: Ako prine chceme pokšačovač v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinske vujadnanie, pen ako druhý typ chceme viesť diskusiu vo vúživaniu vúžice za vojarské zamiere.
1: Už aj toho, co Selská mirová iniciatíva mladostným pitpíru dáš, tež nekšie vejnskú službu absolvírovaš a uknikám a uknicám pomagaš, ktoré štrajkujú prešivo vejskej službie. Dalšie cíle sú?
2: Potom dále, co my pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nemsku a v susedných slovanských krajach. A se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Všako sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je snadný impuls za všakovaké diskusie mirové politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutsche Friedensrat jo pödlabil jich předseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn jo 2000 pisch advažasča kandidiroval za Livicu v Zgojeskem vilbnem okresu pla zvieskujch vilbu a jo kradu obsvadne, napríklad za interview, ktorýž wenn jo tekte dal televizijnemu ščelaku RT.de, ktorýž jo nímske zakazane. V celského boka jo se viele konkrétnego pojedalo, napríklad vytklosovanie dla obšilenia na selském svižiniu v júniu v Hoschebusu a to stvierenie mirových sešu. Hrža mirová zbudešená jo rozpravila v toho, co jo se južo stalo planich.
3: Mi by jara vážne, že ta serbská rič tej v zvisku se s mirovými témami sa jeví a dla toho som sa rozsúdila, že ja ten projekt European Peace Project podpiram a sem ten text do honja serbštine převoživa. A leca sme samo druhý kroč na tutem projekte vobčelili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme ten European Peace Project v nemske a tež serbske reči přečitali a sme k tomu tež mirové spivy spivali. My trenésmo jara veľa byli, jenož 20 osobov, ale to by še tohle je na Rianavecka, ktoré sme tam na noji stajili.

0: Eiko Kozel jo teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnazjuma a viži ako jatno šižišćo svejogo angažmenta pitpera mlodych luži, kateriž nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo kratu konkretne. Zešuki z informacijami vo pristupovanju ve danem paže su byli namiestnje. Heiko Kozel jo teke uzvignul, a šeske gymnazijaste su pidla v komiteju seši šulskego štrajka přešivo venskej službje. Tomáš Čornak z Nebelčic jo ulicoval, až na zahože jogo sy su stoflicky z mirovým gelubjaškom. Biele malých akciu jo to s takým. Dalšny gošč, Vana Miškank, kroni cogola venio se obželil.
1: Možeš se kužilko pšašaš, kde všechny kroni, my jsme přešli o vojně, ale s tím ta vojna ještě nie je zakoncona. To musí se jen gýbanie, zachopíš a tam, kde kužilk vás slyšané byš, kužilk je svoje měniny, k tomu groniš ve tom zájme zgromadném, až my nemusíme přijdu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbanie, kde se nento stveríš přes tu novou selskou iniciativu, kteráš jo ještě mála. Drugu smjenicu jo mil Gerhard Emil Fuchs Kitowski z Balinja. Wenn jo glujke chyle pojedal, pokazal na mjaze narodne dogrona a obtvaržil svejo mjeninje, a špitzajčna nimska dejala byš neutralna a bžezbronju, waffenfrei. Wenn jo uši togo ulicoval ve svejich oglidove Moskvje na přepšosjenje vytpislajncu rusojskiego parlamenta, Duma, a jo vyspetoval oficialne rusojske pozicije na pšišivo nimskej. Radne napřešivnjenje vecelskiego boka nejo k tomu přišlo, a teke žedno přiglosovanje nejo bylo. Celske gestši su tu srjodu sebi skeri koncentrirovali na konkretne akcije ve svejich mistnach.
2: Serbska mirova iniciativa živa dali, a co ešte je vece prezentna byš, na zmakanju Hršobozu su cvonki iniciative gromadu přišli, pedla serbskih akcijo jo jaden zastupnik Nimskeje mirove rade predstaju rusojske pozicije kutuhilne venje. Stefanie Krautzolz, jo rozpšaviva.

0: Sobotu a nedelu sveše evangelske serbe vesem žasete jubilej a teke ušti dalšne jubilej vesem žasete serski evangelski cerkvin žen bužo v jajnske cerkvi v Varecach a na co se evangelske serbe jaseliš mogu to vi predikant Manfred Hermaš z Ronego a joko mam nento při telefonie. Dobre žen Manfred.
1: Hej, dobro džin.
0: Ja, dla coga jo ten cerkvine žen, ten serski cerkvine žen, taki važne?
1: Jako prenje je toto 80. zetkanje evangelske Serbije, dvima cerkvima, sakske a naše šleske cerkvi tam ve Vojarecach, a to se zahopi sobotu zega dvima ze smale nutanošče, v Janske cirke Džerži Jufarka Malinkova. A potom cizamknje so serske vedženje čez Vojarece. A to je Duricne, a to cenite Sigrun Nastalina a Vernas Roka. Potom je Štyrjoch, Mava Švatsčizna, a potom Sarska Zgromadnošt, skupine Holaski. A potom je to na sobote Došč.
0: Nyní to jsme už žil programa představili. Vážná akcia bůže také na serském cerkvinném dňu bůže za pokazání fararky Jadwigi Malinkové do dalšného amta. Vyště věle let ve té funkci živali, vyště byli předsedar serské přírady evangelské cerkvě. Nyní to převzeho toštu funkci serská fararka slepem. Jak vážná je tošta funkci ja za serskich evangelskich Serbo.
1: A es ist tim mame saso jeden wus horeka chi našim cirkvinskim vjetnistvom so so nedam muže so bies hokolo puče na vjedomje brača ja tsatso sim prai to je naš cervjene telefon.
0: To muse scho kratko rozkvade vaš.
1: Nein, da war nikotre Wirze, das sam nikotre Starosche su, a potom ne možeme den Dleki Putsch, čes prajme du Pomschku, aber Zirkwinske Wokrese Cic, hat der Horiger do Berlina, možeme nidom, tam das Jednistvom nasche Zirkwi do Kontakta Cic, a potom je to ten Krutschi Putsch, ale ja možu prajec, to nesem ja ženje wužival, dokolaž ja sem všetske vjetce mogal radovač v našich krajzach, kotre sme mili v te serske čirade, a potom tež v tých kontaktach s drugich farjemi a tak.
0: Co vižiš o vy, ako nevážnejšie nadavk, nento v oko gnušu?
1: Nej, dis ja nento na moje posledne včetče, myslím, potom je, so so nikotre serske kjerluše do novago evangelskeho spirvarske pčevzaja, te dživova skupina nejo na to mysliva, ale ten puč dojednanja hišče nejo koncuju, to so na tem dživa, to sem sobu dostal.
0: Potakem bužo to redne a važne žen serski evangelski cerkvine žen ninto sobotu. Jo atent važaste domoniski žen bužo pen nižilu, nic to jo dalšne jubileum, a na to se šikne jasele.
1: Su šitske serbske ričace tam v tem voku zaplečen, a vasebje tež za, su kemše za male za džiči organizovane, a to činite jena Birgit Leonard a Katja Majerova. Potom po Kemšach jezdja oni ze Skremsa

0: Kužecenja.
1: W Žilowie svieši žinca Gerhard Grebich svoj 62. bostak. Jomu gratulujú z cevej učebe cvonky domovinskej kubky Žilowie a také přijašele a znate vestenšo strove a mieša riedne bostakové svežin krizu ľubeje familiech.

0: BB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Claudio so bih konstitučenja volje vorač a doma bi potom pod civim čile šuđe pisk.
4: Haj to znaju, od přichodného týdena sme ešto kúžu ponženu.
3: Trichy, naša bíčtura tola zase voa.
4: Tak je, a zo vyta monka před rádiemi nebyšče ničo skomžili, vostajče tu.
3: Na najrenče žomie nasvieče.
1: Zatkula.
2: Môj start do týdenia.

0: Netko přinže naša nowostka polakotrež je cała wieska prašana. Wšitcy môža sobočinč a wieska tež ešte nešto vo toho ma.
1: Leca máme na kujže stácii osobitú moto party plánovanú. Nešto předrašči, co drobíče, što dokonne, to so stajne týžen do stácie vozivy.
0: Cíl je všich na stácii mobilizovač sa so předrašča. Potom činíme si předrašenými zromane foto, tu bude sa okolo 9,4 tež je všetko nimo.
1: Aj na koncu bičtúre potekým na finálu v Miločicach vozivíme, na ktorej stácii by najviac předraščených ľudí a tuta vieska dostane potom v osobite myto, menujce.
0: Je obna stácia leta 2027, to reka dobečaska vieska je 2027 na bičtúre podľa. A netreba so extra požadač. Mestno je po takým veste.
1: Když hľadače netko do kalendra, potom vešte hižo přichodne týden je započat v Voklecach. Prvný moto bičtúre 2026 za Voklece.
0: Zonieče po přichodnej hudžbie.

0: Netko pak dost od mě. Dajte se druhou hodinu od DJa Shadowa The Six Days zajíč.
1: Zadkula.
2: Shodana.
3: Ja, was tut wir?
4: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Što da so takie smiješ?
1: Ja som proste wieselu.
0: Ach, wiesz ty, so mamy za to krasne serbske přísło. Poskaj raz.
2: Moje najlubsze serbske přísło, reka, wun smieje so, kež nimc na te kancu.
0: Nas se znał?
1: Nie, ale mi so lubi.
0: Wiat serbskich přísło, so niče pospiewe.

0: Kajšprede prajene, dže vo serbske přísłowa.
1: Prawie w serbštine máme pšoša reálne serbske přísłowa, kotrež dáža so v niektorých situáciách užívať, kotre přísłowa to sú, s tým je sa naša zadkolaka Madlenka zabierala.
2: Što je vaše najľubšie serbske přísłowo?
3: Moje najľubšie serbske přísłowo je, to je kotrež zbožo, niekedy aby som husto užíval to, tak už na prú, ano. A je to, ja to užívam.
4: Ja si myslím, moje najľubšie serbske přísłowo je, štuž bží a kráne do hele pane. A ja vím, dokud je naša mač, jako bych mi děči, to ona přece prajva, kde jsme vželi, a ona si myslela, že jsme vželi. A tak ona prajva, hej, budu byť správne buď, hej, vak, dávek, v ostanie.
5: Also, moje najľubšie serbske přísłowo je, že je serbska dubko, než přece 15 měsíců při Božu.
6: To je bez proce, a potu nepřinžeš svotu.
7: Nepřísłowo, kde sami jaha lubím, jo, například Bole kvataš, bole šmiataš.
8: Zanesmeš přes pyšne vodku do žita čisneč. To mám za. Rjane přísłowa, pvačive.
0: Haj, a to oznamenia nic tak spěšne horedač.
1: No to my v zadkuli nečnime, hač to 10 ještě vusyvame.
9: And it goes...

0: Zatkula.
1: Šropjens.
2: Cinato až to na to junia votmie so biskopske zetkanie modžiny v kloštre Marine Vězdy. Zromadne putnikuje modostni, pyši a s kolesom k kloštre. Namestne vočakuje vás dživaničky, zromadne modlitva a votmienjeny program. Večer zmeja koncert Kapave Already a Leue Vojen. Niedzielu sveča kemše a zromadne snedaja. Přizovenie je online možné. 9. junia votmie so v Gočinje litne pustnice a 20. junia 5. Asperges Open Air Volleyballové turnier. Očakuje vás na 5. rö a kopice dobré nalady. Přijest je od napojenej možný. Započat krov je potom v jeni. Šojene hač na rajnišču abo kromě rajnišča jeselče so na odmenjane popodňo plne volleyballové rov. Přizivenie a dalšie informácie podávaja přes Instagram pod @jugendklub_kotten. Za cí týdžen 17. junia odmien so v Radvorju Radvorský koparský kap. Raje so na ležanosti při Vulovej jame 2 v Radvorju. Vobdžilič môža so všice, kotrež maja lušť na napjatý rö a sportový deň. Za vobdžilenie je překačace přizvinie trebne. Tute je přes Instagram akaunt @radvorske možné. Radvorský koparský kap skýči skvádnosť zhromadne kopancu hrač. Nové kontakty naviazač a odmienový deň v sportovej atmosfére doživič. Tam byč môžete vo 10-čich, 1-čich so prinara za výzda. A příhodno punželu štartuje vizo Zatkula Beach Tura, kotrež so na tutým dňu od Vohličanského kluba vúhotuje. Započat je kajš přeco 6-čich a zakončenie je v 10-čich. Sobu přineš dobyče poprav mienež dobrú naladu a snano přečelu, so byšče volejbulové mústvo tvorili. Jeslíme so na vás, hač do punžele.
0: Zatkula.
1: Tu som doma.